0: jedna doba s druhou. Vek je len číslo bez hraníc.
1: Som rád, že som na tej ceste neuhol a život mohol